0: Bernd Stelter ist zu Gast im Sonntagsbrunch und er singt ja auch lustige Lieder. Singt er auch zu Hause unter der Dusche und wie musikalisch geht's eigentlich beim Camping bei ihm zu? Das alles gleich nach 11.
1: MDR Sachsen, das Sachsen-Radio-Wetter. Auch für die Oberlausitz.
0: Bis zum Nachmittag ist es stark bewölkt. Schauer ziehen durch bei 18 bis 21 Grad. Am späten Nachmittag kann es auch mal auflockern, aber dann kommt am Abend von Norden her das nächste Regengebiet nach Sachsen.
2: Witajcie, tu je zase serbski rozhlas a to po zvučenom vášňu nedželu s dubkom jednačiš. Ja sem Katka Pöpelec a smím vás netko do nedžele převodžeč po pšipoudne tak rec. S vami zromadne v objeduju. Nech sa vám kuchni šitko zešľahči, nadjemne sa ničo nepši smuđi a to môžete viesať i švárič a vopiedovač s písanými serbskými témami, tak napríklad zľadujeme na 125-letný jubilej Evangelskej cirkvie v Smiečkecach. Zahabierame sa viesať i z novej rezolúciu domoviny bola Fuen. Včera mieš horná serbská inscenácia Flopidols v Haslovie svoju premiéru, tiež o tom tu dženca viac svišíme. Ve vonem pak chceme dženca gratulovať. A to Jurij Kochej, kotrž šako svičeše tutun tydžen kulovate 90. národniny, za 20. menšinu svišíme tu vopšerný přinožk Madlenky Šoučíc. A vizo chceme potom tiež ešte vám gratulovať národninárjam tydženia, a to vizo nudom po nábožnom slovie, po nábožnom busovaniu s dybkom 12. Tu je serbski rozhlas, ja sem Katka Pöpelec a přijú vám všem rjanu nedželu s nami.

0: A ja steju tu zaso za vas před mikrofonem, a to netko z povieščemi tydženja, haj to pohľadneme najprede do Helsinki, potom do Serbskich Sou, do Krosčic, do Bošic a do Rakec a potom tiež do našich miest, do Kamenca, do Vojerec a do Budyšina. A štartujeme najprv raz na FUEN-kongresu v Helsinkách. Na letošim kongresu Federalistické unie európskych národných menšín FUEN v Helsinkách zabierachu so v občinice předovšim s riečným plánovaniom národných menšinov ve všelakých vobvukách. Od čtvrtka hač do soboty venovachu sa navodža menšinových redakciu v oznami menšinových rečov v zjavnopravnických sčelákach. Viac o tom slyšite tiež tu pola nás za nekotre menšiny. Gmena Krosčice svúša k najviesčejším komunám v Horní Vúžice. To vukadža z aktuálneho atlasa kriminality Sakskej stolice. Jako příčiny mienuje policia, zo jedna so vo pomierne malú gmenu, što šreka mienie anonymity, zo silná sociálna kontrola a malo vopytuvariu vo zvonka. Kaž z atlasa kriminality dále vukadža sú neskutky Horní Vúžice jasne votybierali. 2025 buchu niedže 31 tisac neskutkov registrované, što ešte nimale 20 tisac menie hač hište 2024. Vietroska ležunosť, na kotriž stiešie zajšvých lečesatkách šamotunia, reka netko Vietroska pšemysla pšestrin. Nuje mi čel areál hižo pšetvaria. Vún pak necha dotalne závod dále viesč, ale poninu viacerým menším pšedu začam pševo stajč. Rakečanská gmenská rada je so z novej bydlenskej končinu Rakecu ju zabierala. Investor rekne, zo moli kletu sreč leta s prínimi dživami započeč. Dávno hižo prostná rakečanská gormiania sviní direktne podľa komplexa má so zvotorač. Na nej pak so ničo nové nenatvári. Při letanišču Kamiencu maja so vodnetka Pfuja dva tvárič a samostatne letace cepeline vujivač. Sakský závod MITEP je tam za to punželu svoje nové stínišťo s hangarom, biroami a zamkarniami v otevriu. Pono tomu plánované letanišťo za trúty ve Vojerecach najprv do Dolania tvaria. To v obkručí sobudživačel firmy Bautechnik Green Bee, kotraž je projekt načísnova. Nie sú dotaž žiadnych investorov za projekt namakali. A poladnieme do Budyšina. V Ratariec dá miesto Budyšin dukvilu žvobinu za vodvodženie dešťovie vody tvarič. Tak miesto Budyšin škýt pred vulky vodu polepša. Tvarské dživa maja hač do sreč decembra zakončené byč. Projekt tvačí doromady niedže 400 000 eur. Tak daleko k aktuálnym pojezdčam tyženia. Nedom podáme sa ešte zromadne na FUEN kongres do Helsinku.
1: Srič reki púva, so sváčom pa jo.

0: Hajvunje znaty jako spisovačel, dramatika, rozvosovnik, hač honjo abo delnoserbsce abo samo nimsce. 15. septembra je v Žilovie bydlacy Juri Koch svoje 90-činy vosvečil a serbske rozvos jemu gratuluje. Madlenka Šulčic.
1: Što dari štajkemu, kajš Jurije Kochej k 90-činam? Kvičel? Preprofane. Plešuvina? Nestrove. Knihu, kotru štrejšče čitav nije. Jednomu, ki še zaujšče v tutem vede a doživenju polnem živenju šožno čitav, potakim, tež žanu knihu. Tuž zvostane snano prosty džak, šako je nas čitarjev, psiposvuharjev a psiladovarjev přes lečesatki v obdarju. Ve viaca 400 delňo v užijských reportách napríklad je tu v serbském rozvosu svoj vid na podavky v delni v Užice rysoval a k přemyslovaniu ponu.
2: Když po autodroze na vyšine Grabina, Nímsce Finsterwalde a na tamnem boku zveho Komorova vesmíre na Drežďane smáliš, dače tafle a pokazovaky na osebite objekt skedžmňa. Na autove v ubiedžovaní ščomenujce na testovú čáru z betona a druhých speciálnych materiáliov ovalnú nakedenú drohu kaj šoberský peršten ve písku s tribúnami za nekotre 1000 přidadovariov na Eurospeedway v Užica. Tulný je v užijský peršten,
3: po poudňu budže so od Kočebuského dvorništa po dvorništovej a Liebknechtovej a Berlínskej a Vúžiskej pohybovač ča plichatých a škorniatých neofašistov. S brunem duchom a pševšo strašnej ideológiu ve rozume, jeli môžeš podať aj kých ľudí vo rozume rečeť. Najznačiši ve Picňu a Drúdže sú riane rybové korčme s veľkým poskytkom jedžov, miestnymi tež po starých serbských burských receptách prihotované. Mala domovinská skupina nemôže dominovať se viesne na lat zmienič, zonech Serbia doma moje dla serbce ryča, ale pošu nic ve přítomnosti nímskych kniezov. Tak nám vostane riana nádžia, zo stejí přichodná Európa na našim boku. Přeju vám rianu nedžilu.
1: Hač vo rybách, jamách, serbožračkách, niempulách, kultúrnych viaškách, traktorách, ničo nezvosta nevobladané. A neposudžované. Ve svojich viestných obrazách, reportážach vo znatých a miestom pozabytých serbských kúčikách a tam bydlacích svojných Serbách je se svojimi junkrutnými svojami v obrazy za vúši moloval a podobne archeológie vorštu po vorštče odkryl, donišne je žro před doskončným zábyčom odkryl. V sledovací reportáži Kopšin, šietne džen nause, z leta 1971 vúznaje Koch ledma kvierenju, zo pobyt re prieny raz v Kopšinje. Hač runješ, kodžeše s kopšinjanskými džičimi do šule. Vún by so menujce v Horkách narodžil, nimale v susodstve. Tule vúriesk stedešeho přinožka.
4: Žona ve srinných letách poladne kem nedele a posmivkne so. Predáč môžu jej svoje prihotované prašenie stajíč. Netko viem, čeho dla by so smiehova. Nevieš, kak dále, hočeš to? Tu je konc sveta. Ale potom sa oprašam, kak jen narodíš, čo přinže. Žona pušči poslešťo a poladne na džovku, kýž podľa nejestej. Dži sobu a pokaž jemu. Volpurga Brickec je 15 let a šulierka 10. letnika Malovilkovskej šule. Na kajke povovane so hospoda, hešte nevie. Ale za biológiu má vo sebite zájm. Prašam sa holce za všim, što ješ vidiu, a je tu vidieť štelko za přindu dospecha ze svojej čipnosťu. Za ješkec dvorom, cečím a posledním si, stej môj před rodišťom. Volpurga vedže mi po vuteptanej sešce, přes čvak pola se s vysokými kopšivami, kaž bychu tu vusete byli. Po zelených ploninách paprošov, ki svoje cankate ruce vúpšie strivaja a so verča, kaž bychu rejovali, když do nich storčiš. Dúza je svetve maj, zvožahane maj noho maj, po mehkým prastárem svaniu, za kotre so nichtu viace nezajímuje. Štežka stupa, výosom je s brezami, lipami a dubami a stojí môj náraz na porostčenem brove. Tule, praju, tule je to bylo. Volpurga vie, što meniu, dež menujú leto 1906. Tenom sú na tutem miestne, čiž netkle te vatke z donky čenkých štomov steja, stá ľudí byli, z okolnych psów, a z budešina. A na przyrodnym jewiszczu są z mużyci mużojo rali paliwaku od Jurja Wele. A my z przyladowariemi są staliči Bruni Kečbovario, przeciwo kotrymś by wszo mirene. A potom je so spiewało. Či v uniformách svoje vulkonímske stučky a či přiladovario svoje serbské ľudové. Tu bychu Serbia silnejší, vociši, zromadnejší. Tu na tutem miestne před 35 letami. Bohužel, jenož tu.
1: Dževiatna čestou šiš a cice či tobie. Mjesec po kopšinjanskim predstajenju palivaki narodži so Juri Koch do skavarskeje svojbe Horkach. Kajki bje to čas? Za Serbu rozbne bje tež z reportaže vusvišeč. Šo zjavne živenje bu po nječim zakazane. Tovarstva, novine, dživadvo, a nakoncu tež serbska reč v šuli a crkvi. A do tohle časa bje so Koch narodžil. Šircec Hanku, kiš bi se to runja v Horkach narodživa, a na tamnem boku sy, jako přijuzate džičo bydleše, ne bi ženje v osobin se zeznal. Biše išče malo hulčec, jako so Hanka zevse zubi. Predahač pak bivo přesčehane a od nacionalsocialistov zamordovane katolske serboce židovskeho pokada pojedančko napisač mu, poda so sam, jako džesač, jednačletne, na za tak modeho kadlu zauješče vúžadace, Kubanski puč. Po druhej svetovej vojne smiečach u serbske džiči gymnázii v českých Varnočicach vopytač. Dlho štajky v Serbach nedavaše. A Juri Koch by jedne z nich. Kež sam pojeda, skere připadne. Pozdišo so do zauoženého serbského gymnázia v Budišine nauročí. Jenož skrotka, dokaž čenieše dále na gymnázii v Kočobusu, čiž potom svoju maturu zvoži. Potom stěho vaše studii žurnalistiky a pozdíšo tež divadvoch vědomostčov. Šo, štož by tedy hač do dženstnišeho popuču doživil, formovaše jeho literaturu.
2: A to všetko sú dramatické a jara substanciálne doživenia byli ze skotrši a tež dženca ešte čerpam. To nie je prajmenu ničo lokálne serbské, húžiske. Ve tutem mikrokosmosu je tež cevečovak makrokosmosa, što ešte napríklad ten očitaria mojela v Rostoku alebo samo v Ukraju zajmovať môže.
1: Až do dženstnišeho tež zajmuje. Hač ako žurnalist alebo spisovačel. Juri Koch písaše a vozivieše, zoso knižne polce hačo dženca zibuja, veľších jemu znatých riečach. Svoj votre jazyk, kištre je tež v studentskim kabareče Krop v Lipsku vociu, klinči z jeho žortnych rymov, glosov a komédiou rune tak, kaj ze žortnych rozvosových vúsevaniu. Kajž v tutem, na Silvester 1908 a 1970.
5: Zenf z Budešina.
6: Hej, tu je Žonov, Žonov, Alfons a Žonov. Žonov, Alfons, ľubí poslúhajú po takým. Ja tu stejú ve Zenfie, hač nemali do Dingsta. Na, jole do, na, kak to nám reká. Po takým hač tam hore, ja ve Zenfie stejú. Tun ľudský Zenf je jara vodre a žitky, kaž potala, všetci zavestí, že viesče. A na to sme my všetci, ja hoďi, ja, za tu ľudský Zenf, takým žitky. Hej, no, štú neznaje heslo ľudských, sárských a nemských Zenfariov. Čím bolie žitky je náš žonob, čím renšo leží so na konob. Tuž nenajíš so ženie Zenfa od hore Hanka hač do Genfa. Zenf z Budešina nima konca, to vie každá hupa ronca. To vatme.
1: Juri Koch je v přeneseném zmysle svoja hybrid. Po pokaže a rieči hornio-delňo-serbsky, po skutku nosči žortny šibavc a do vúbokosče a rozuma sahace spisovače, kotrož vulky svet runie tak zabira, kajž jeho mały serbsky ľud. Tež když zdáva so tun znano drude předušne?
2: Drude si ja to myslu, na druhým boku pak ja vôbkyč byl tež ništo, što ješ mi tráši a merza. Zomysl nemôžeme tak rec mesobu ujednač a za jeden postronk čaneč jenu ideju mieč a tuto ideju zastupovač potom napšičo politice a politikariam. To je po mojem začu tun hišče strašnejši problém, kiš ja vidju nastupajo existencu toho malého ľudžika v srednej Európe, kiš je so po tielko stach letach tala zakoval, ale netko všinče do jednej dramatické fáze svojho uviča. A tu dobíme,

Jurij Kochej, kiž je 15. septembra svoje 90-čine vosvičil, spoščichu sobe li džesatkach jeho živenia jacore myta za jeho spisovačeske dživo. Tež, hižo v zážnoch dobach, jako 27-letne napríklad, přija literárne myto domovine, pozdišo v kolektívie myto Čišinského. Miesto Kočebus přepodaje mu myto Karla Blechena a kraj Severo-Rynsko-Vestfalska literárne myto Příroda. A netko ročok z počatky. Što je potajkým za spisovačela hodne dar, keď živé džesačinam? Snano to, što ješ nabliče leži, jeho knihy. Hač so vone vam ľúbia, abo nic, viesča hakle disče je čítali. A moje vosobinske doporúčenie by bola kniha Halečová je modrá runa. Tuž zakonču zbožopšeča ze svojami Jurija Kocha, kýže vun nam čítariam napúčdal. Obsedzimy cejcze wóczko, kiszy jenoś nam date, kisz nieszto szkuli hinak widzi, na przykład swiet, kakiś wun po naszym doskończnym wotlicze budże. Wóczko drugeho wida, sliede zapisować wóczko, kiza niedoczinkom, a niepoczinkom sliedzi. Wóczko nadmiezneho daloko wida, regionalneho swietoweho staczana, mikrokosmosa, bez kotrohož vočakovane zromadne čvojeski makrokosmos smišna utopija vostanje. Kajš, diš hajnik mini, zo se lies lada, ale pšitem jeden štom podruhim najrieči najprede zajinečda. Bez nas v lesu a stače nepunže. Ceme prašani a prošeni byč. Z nami romadže je přeprovač što dže a što nic. To, milí spisovačeľo písač. Rajer jo rač, moler jo molovač. Nesme škitani pred konzervatívnym kičom, ki šie prežite hodnoty kvali, ale zaušie talentované modré rone. Je to vulka šanza.

Slyšeli jsme vysvětlení Jurie Kochy k čtyřicátým od Madlenky Šulčic. Vše upravenia, myslíčky a rozvozové nárovaní se spisovatelem jsou z archiva Serbského rozvoza. Můžete vysvětlení tež ještě raz pozdějšo v oměře na naší internetní straně v FMN a Serbia vyzotež jako podcast pola ARD Sounds Svuchač. A nětko slyšíme tu titul Jurie Kocha, vůně auto zpěva jeho džuka Anja Kochojc. Dáčk modre, červené a běbe.

0: Netko, podamy się jeszcze zromadnie do smiczkec. Tam świeci ewangelska wosada cywy kunstodzienia 125. jubilei swojej cyrkwie. Iżo piatk na wieczor przyjmuła farorka Hanna Hernandezowa swoju świeczenską girlandu, kotruż bychu wiesnieniu nawili. Dale gratulowa się mienie w obydleriu Wendelin Brezan wosadze, a pokaza się swoich słuch na spomożną ekumenu we wsy. Potem zobiše farorka Hernandezowa na nutornosć prosiła, biše svečen zahajene. Sledovachu přednošk k cirkvinským staviznam, dječace svečen a zromadne rije. Za tajku malu vosadu, kajš je to smečkečanska, je to vězo vůžadanje tajky svečen vůotovač, praj Kristina Meškankova.
1: Musíme dlouho přemyslili, v kajkém rámiku můžeme náš jubilej převěš. My jsme, hej, malá horstka věřivých tu ve Smětškicách, aktivních věřivých jemu prém. Byli jsou již starší, hejte, když můžeš také zapříjmit, že to jsou opravdu, to může jen skoro na dvěch rukách odličit. Ale my jsme se prášeli tu ve Smětškicách vesnenou, a tam jsme nedom dostali ten OK, tam jsme nedom pomoc připravené dostali. A tak máme někde na koncu jenom Rianu Kulovatu věcku Veska Smičkece a celky Smičkece z Romane Svěča.
0: Čenca popodňu potom dvěma jsou svěčenské kemše, když jsou za vosadu s tobom domkovanka. Celebrantka bude farorka Hanna Hernandezová. Potom zakončí so svěčen z dobrý šalku kofeja, s vodným tykancom a tovošlivý besadu. Smečkečansku evangelsku cirky je drežďanský architekt Voldemar Kandler načiznil a tvás se převodžal. Základný kamen bude léče 19. položené. Posvědčené bude círky potom 19. a 1. Smečkice přísluší vosadnému zjazky Halštou protice Smečkice a svědče potekým civil kunstodženia 125. vosadný jubilej.

0: Je na tom 2 na 3.
1: Nábožné vusovanie.
0: Tuto má dženca serbský superintendent Christoph Rummel z Hodžina. Hodžia.

Pomebo, lubi pracja a lubi sotre. Stoj nevim, votem tež ne rozmysluju. Po tutum hesle je vele luči živych. Nepřijomne teme suvame rade nabok. Čotla dirpju vo vicach rozmyslovač, kotrež mi runje nepotrecha, a kotrež sminič nemůžu. Tehotla so tajkich informacijo vzdam, so nebychu mje netrebauši počežovali. Vači to tež za smerč. Mnoze lúčo z tutej temu runje tak vopkadžeja. Dohož nichtu ze svojbe abo pšečestva potrechene neje, so se smerču nie zabirame. Neričime votem a potvúčime tutu temu ve ušitnym dňu. Ve vistych pádach je tute stejnišo rádžomne. Při smerči pak nic, přeto štole potrechi prede abo postišo kujštoho človeka. Teotla je derje, tyž so se smerču rozestajam. Sviatý sčenik Jan nám rozpravja, kak je so Jezus se smerču rozestajal. Lazarus mienujce do prepšečel Jezusa, češko skori a vumrije. Jan vopisuje smerč tajku, kajkaž vopravče je. Často započina so smerč skorosču. Vele korosču muži ja so hojič. Tola junu pšinže vokomik, čež smerč vobenč nie mužeš. Jako Lazarus češko skori, informovašte jeho zotce, Maria a Marta Jezusa. Vone ste přesvičene, když Jezus pšinže, muže vun jich bratra vukovač. Tola Jezus nidom ne pšinže. Vostan je hišče dvajtnje na tym mistnje, na kotrymž runje přebyva. To pak nevoznamjenja, so by Lazarus Jezuse šojetne byl. Jako Jezus posčišo krovu duinže, pvakaše vun. S češkim přesvabjenjom pak Marta Jezuse praji, kneže, dy by tute byl, můj brat nebyl vumril. Se stutymi slovami Jezus se vujasni, so je vun po jeje minjenju přepostče přišo. Jan tutu vopskoršbu nezamjelči. Tež my smime Bohu svoje prašenja, přesvabjenje a žavostčenje rec, když lubovaného človeka zubime, ale tež hevak. Tola Marta nevostanje při svojim vumjetovanju. Vona dále jemu doveri a praji, tola tež nitko vim, za tebi bo da, vo čojš bučeš jeho prosič. To je prava vira. Marta nevíči jenož to, štož je před vočomaj. Tež, tež so vele nesrozumlive zda, doverja Jezus se. Jezus je ze sadu pôdne nádžije vodmoví. Tvoj brat stanjem. Ve vopravči tosči vova Jezus Lazarusa borse potem zrova Lazarusa puj von, a Lazarus je živem. Tutun žiju je viace hač vumuženje jednotlivého človeka. Jezus chce s tým pokazač, so nima smerč posledne svovo. Zbuženje Lazarusa pokazuje na Jezusovu svojsku smerč, a jeho zrova stanjenje, kotrež so krutko na to stanjete. Muc smerče so přes Jezusa převinje. Tehotla noša kšestšenjo nádžiju na večné živenje ve sebi. Kristus je smerč převinju, a tujiš smime temu dovirječ, so tež my pola Boha živenje v polnosti namakame. Amen. Spievajme nitko číslo 241 v evangelských spivorských.

Modlimis so. Kneže, naš božo, ty svoju cirke přes šit čase věžeš. Prosimy cze, převoč nas ze svoje dobročivosću, posil našu víru ve ušitnym dňu a dověč nas nide do svojeho věčného králestva. Přes našeho knieza Jezusa Krista, tvojeho syna, kiž je s tobu a se svjatým duchom žive a kneži od věčnosti do věčnosti. Amen. Požonuj a svarnuj vás všeho mucne a smilne bo, vůdc a syn a svjatý duch. Spívajme nitko hišče číslo 277 v evangelských spivorských.

0: A piat, kto svečo štajve rajnce, jokec manželskaj zvoty kvas. A vaši ľubi tu písaja, to co přečítač. Pousta let, netko hižo zromadnje, rianovo komiki, ale tiež šmiatky živenja zmištrujetaj. Zvutroby přijeme vamaje, ľuba voka a džedo, vele zboža, kus kviat strovoty a bože žonovanje. Co bych mi ešte nekotre riane leta z vami mili. To vupšia, syn Andreas s Katarínu a džoka Klaudia s Patrikom, kajž tiež šest čnúčku, Damina, Milan, Fabian, Patricia, Pascal a Alexandra. A nučk Pascal, tu ma ešte tu celovosabinský postru.
1: Na dyši gojte soboče, před 50 letami, so džet z naši vôku zmanželi. Telko let hižo zromadne kročitaj, živienský púč spožonaj. Tuž ľuba vôka a tež džet, vosajntaj čivaj na dalšie let. So zromadne z vámaj zmejeme, riano vôka miki v krú svojbie zbožone. Ľubie vás trovia, vaša bobria z hoko a rúžanta.
0: V Rajnce potekim sviečeštaj piatk, jokec manželskaj, zvoty manželský jubilej.

krótko do konca našeho vusevania. Mám tu tiež viezahýšče pokyvy do dženstništeho dňa za vás. Smiečke se tež ako svieča 125. jubilej cirkvie. V dvemaj svieča tam sviečanske gemše a přizamkne sa potom popúdňo s kofejom, s tykancom a vieza tiež ľube dječi se skakanským rodom. Džencalky vaja na dom dvajnázemske koncertaj, ko Lipa spieva v Slepom a do Štyrioch a samstnem času do Runia Štyrioch vústupia v Sálovie Dječacariovenská skupina z Brytnie, kajštež Milena Vočerec a Mati Čísvauk. A svoj program letušho smohčanského hučbného svedženia predstají budeský serbský ľudový ansambl Dženca hišče raz, a to na večer pečich na žurli serbského ľudového ansambla tu v Budešinie.

0: Příroda je jako zagusljena. Zajčna rosa ľaže na vúce. V modem svinsku vyskotajú se na paucenach nelicomne chrapky, ugledajú inak parlicky. Carne pauk jo se riedne fľack za svoju paucenu upetal. Jo nitku do žoutego chrščika zapliet. V tam môžu celú húku převízeš. Na verbe jo ešte šikno mierne. Budnik spí. Ako jogo viečik, okolo nosa vakoši, on začichňo a vycuše jo.
1: Co godla mi ubuži švičik, som rúno tak riedne coval.
0: Viečik jo zimne, dujo budnikoju přes fialkový plaščik. Ten ga ma po dvojkem lešu teke južo predne žierky.
1: Bua, jo to zima, treba mnotne nuje oblak.
0: Spiešne ušegňo budnik pod krenjom svoj tam schovane stary obľak a obľaco se jen pod fialkový plaščik.
1: Nient jo mě šopuj. Ojej, nient zachopi se naraz desčuaš. Zalizu zase kerej pod ščitne kšivko mojego gnistka.
0: Budnik lice dešťova chrapky a caka na svojnco. Tyke canne pauk seži staroščivie v jadnom rožku pauciny a gleda na nebio. Však možo dešť pauciny skoncovaš. Pauk pak ma gluku. Paucina se nerostergajo. Chylku gajo se južo dešťovalo. Skrincne pak se svinsko pšedobiva. V nejväčšej parlicce pauciny carnego pauka vytbyščujo se budnikova verba.
1: Juhu, svinsko, to pužožinca zase riedne a sna.

No, žiši, ale nie to, že som vám neperi. Riednu nežilu ešte je, vyče státujú zase nové tužin a až do toho. Myšlo sa ďalej. 1, 2, 3.

0: RBB Srpski program povijesti.
1: Srpska rada nebuže skarže šla srpskega setlinskega ruma. Rada zavožbe za srpski lud ma nove spehovanske smirnice, a v Moukicach budu skoro LKW so šeškimi lodingami duce. Kutima dalšim temam nendovici v našich povijestach. Serska rada Abramovska nebuža te skaržeš pšešivo rozsuženjam sudnictva, což nastupa všislužnost kmejnu k serskému srdenskému rumoju a teje obzvatnosti. Konkrétně, že od severit kmejnu, kterýž nie byl objadný s přiredovaným k serskému srdenskému rumoju přes MVFK, to je to Abramovské ministerstvo za výrobnost slíženia a kulturu. Leta dvojko so obšiškania a skeršpe tamo sem šli, Juliu jo uše zastojenstvo v súdnictvo Barlín Bramovska rozsúživo, až pripeznajo skeršpe k meno Markovska Gola, Kopance, Dolina, Nysse a Maukse, Kojecké jazoro a Felixové jazoro, to súdnictvo jo kronivo až nedoponio šikne vejsne žiletek k meno, ktorež MVFK jo přiredovalo serskému sedenskému rumoju vedpovedne umienenia. S takým jo to přiredovanie toho MVFK v Žilách přešivo kázni. V autoru je Serská rada v Bramborskej rozsúživa až nebužo dalek šacaž po juristickej droze v tej nastupnosti. Rada jo se v tej vice dorozmieva s Tobiasom Dinom v ňo nadok mijúce za Serské nastupnosti Bramborskej. Ktoś, co mieć spiechowanie zawożby za serski lud, za serskie kubki Žišoniach, może se jaseliš, to bużo możno wet przyducego lieta. Aż do nie da jota zawożba jano mogła spiechować serskie szulskie turistwo, to bużo nie da teke możno za dalszne nosaria Žišoniu. To dalszne zmieny jo rada zawożby za serski lud z riodu obzamknuła, a ma nie to nowe spiechowańskie smiernice, wyni płasze za uszykne projekty, które się zachopiło w lesie 2027. Konkrétne to groni, až budú zjaviasť cílové dojadnania a budú také přikrociš friste za pšospu, což nastupá malé projekty, ktoréž se nakrotko realizírujú. Už je toho bužo tá závožba integrírovaš digitálne a audiovizuálne projekty do svojich šakých spiehovanských obukov a pošekne přivestčiš to spiehovanie filmu a videu. Donen tež na spiehovanská smernica závožbe pláši v leta 2003 sem a jo se vetoko casa jano malo zmeniva. V slipenských stronách dotvarijú svoj viečnikový park. Na Mokecajenském úsokom vecepanišču, nemský hochkepe, sú za to miastem šikne stry fundamente za ten závožk zabitonirované. Na miestno za přelodovanie rotúru v Mokecach budú v oktobra rotúrové šufle dolibrovaš a skvadovaš. Transporty budú se noce stáž s stormami, generatúrami a drugými veľkými živami za také viečniky. V tú odiu noce dali transportirované na to vecepanišťo. Ešte nie sú tam iné upovežili tvarský gospodário firma Enercity a Neuerbare z Hannovera. Kúštemu se to nespedoba, už opšet 5 litami, jo sa založilo interesové zjadnošenstvo Mokecajenské vecepanišťo. Veni kritizirujú až naturný areál rónických a mokecajenských vecupaniščov je obkrozonné dla takých veľkých projektov za udobývanie energie, vesebne dokulašte negačné kornikovský areál je nento gusto s lesom obrostčoné. A ešte jedna informácia z Bramborskej v Vičtoku v podponocnej Bramborskej Bužon Džinca, ta nežela vienovaná dolnonemskej rece, ktorejš se na nemský teke goni plat. Dolnonemská rece je opetla úsoko nemskej rece a serskej rece dalšina autochtóna rece Bramborskej a Džinca je tam v Vičtoku ten žin dolnonemskej rece. Naše povesti a více informácie o ten namakajú šo teke na našom internetovém boku pod rbb-online.de/zom.

0: Slepianski zabity syn Hanzo Hančo Hano. Jo titel Pšinoska v Dolnosjarskej Prati leta 2001 dvažasča. Juliana Kalfürstova a Hartmut Hančo stej tam pisavej vojadnej úsegajúce bežko veca byte v sobie živej v Slepe. Hanzo Hančo Hano, jo se narožil ten stvrtk na voz pred 180 let 17. septembra 1806 a styržasča ako predný syn v vesem žiži Slepianskiego pobora. Sebastian Elikowski winkler ja pšosu sobu autorku Pšinoska Juliano Kalfürstovu, aby przedstawiła toż tego serskiego luda.
1: W slepym okolinie nic na tego angażirowanego serskiego bura nie dopomina. Przytom je był wesemny luś.
2: Znate su jego ludowe powieści, dlatego aż te su knigla huśli, ale te druge věci, což o Hančo Hano všecko v nás běral, to něho už on znáte.
1: Je mi okradu širokou vědu. Je bu znajar?
2: Botaniky, archeologie, etnografie. Jo, ten něho vele věděl o měnách, o ludových vášňách. Ten něho znal zvěřeta, ten něho s mikroskopom dělal a všecko autodidakticky.
1: Případ abo přísud. Jego sleženia nejsou byli pedermo. Vesem na štěstu vesem žaset je přebyval v slepém nímský melár a etnolog Willibald von Schulenburg z Barnia.
2: A od toho casa, až ste se ho zetkali, jo mogl Hančo Hano se ještě věci zabírat z vědomostčů a Schulenburg a Hančo Hano ste byli česli džesetky zvězony. Jo, a čes Schulenburga jo kredl Hančo Hano kontakt tež k drugim vědomostnikam, botanikariam a historikariam, etnologam.
1: Pracovanie Hanza Hančo Hano jo Barlínsky muzej európskych kultúrov pečatil s cestným diplomom.
2: Hančo Hanovi zbierky a jo, jeho veda jo byla jenom znata, dlatego až jo Schulenburg kredl ze slepego od Hanča Hanu či poslane, či zešivky, pelne povedanjo, což jo Schulenburg potem hudal šelakorih publikacijah, tež nimskih publikacijah, niederlausitzer mitteilungen, už on v 90. letach 19. stoletja.
1: Ale teke v serskih publikacijah se mi je Hanzo Hančo Hano javi.
2: Potem tež jo faral Matej Handrik udal v časopisu Mačice srbske, napríklad mena zbierané od Hančo Hanu, abo tež burske kazne, vedrové gronka a také.
0: Jo, ktož se za serbsku riec a ľudovedu zajmujo, dejav na kúšte pát sebe obspomneš vesobu Hanzo Hančo Hano, rožené burske familie Slepem, veň jo uvijal svoj zajm za slepensku riec, navogi v povisči a jo samo serbsky básniu a přes výsky k serbským a nimským vidomnostnikam sú se jogo zapisky a úsledky sleženio vezjavili v všakých publikáciách, napríklad Wendisches Volkstum in Sage, Brauch und Sitte, Willi Balder von Schulenburg, den Gajos Nate, Artikel wird Faria Matteja Handrika, wird Chasopizu, Machice, Serski.

Živiš na 674 je komponist Karl-Heinz Stockhausen stvěril jednu ze svých nejslavnějších tverbů. Zverjetné kolo. Specetně Jovena nastala jako tverba za muzikové živadlo. V kompozici Zverjetné kolo je 12 melodií připisaných kakošťam každého gvězdného znamenia. Každá melodie gvězdného znamenia má přitom kšutý základný tón. Plavetného muža je to tón S. Existirujú všaké verzie za solo instrumenty, komerový orchester, spiv a biadva.

Český archivár a historikár Karel Jaromír Erben je bu také znáte jako sbírar ludových bajků a ludových zpívů. Ve sem naš častočí je pěšaset, jo se vezjavila jako sbírka starých českých pověšťů pod titulom Strus ludových pověšťů. Steju nejsvalnějšího jeho tvorbu, ale také s drugými písmami, jo Erben chtěl přes ludové básnictvo zkřušiš národné vědobně. A přece zase jeho tvorby jsou také inspirovali komponistů k muzikálickým tvorbám.

0: Zdeněk Fibich jo například ve 1800 a 1800 skomponíroval ze Strusa povešťo Erbena text Vedn muž jako melodram. Přitom Poedar text recitírujo na muzikálisky převed. V jeho domovni sluša Fibich pedla komponistu Antoni Tvoršak, Medřiš Smetana a Leoš Janáček k tým nejvěcej znatým.
1: Na topole nad jezerem seděl vodník pod večerem. Svít měsíčku, svít, ať mi šijeni. Šiju, šiju si botičky do sucha i do vodičky. Svít měsíčku, svít, ať mi šijeni. Dnes je čtvrtek, zítra pátek, šiju, šiju si kabátek. Svít měsíčku, svít, ať mi šije niť. Zelené šaty, bodky rudé, zítra moje svatba bude. Svít měsíčku, svít, ať mi šije niť.
0: V babylonijských písmach je vedn muž velikán. V ludových povešťach druhých ludov pou luž, pou ryba. Austrijský ludovědník a slyžar povešťou Johann Krainz je pod pseudonymom Hans von der Sann opisoval vedného muža živiš na 601 tak.

V opisovaniach a ulicovaniach ve vednom mužu z austrijskeje a českeje speznajome viele pedobnego na serske pošťovi figure. V 1811 držašťa a v 1813 držašťa stej Leopold Haupt a Jan Arnošt Smolar vezjavivej ve dvema žiloma zbierku písnických gerných a dolných užiských serbov. Tam stoj ve vednom mužu.

To ben teket ceni s kuždem, ak se veri stupiš na jogo ob cirk. A to je odla togo, až ben mysle dostaš kužde leto vestu lic po oporu. Lic ne to ljuži, abo zveje to. Kaž jogo ženska suše pelku na brjogu vede, pen mykul juže vecaku až deščovate vjedro a usoku vedu.

0: Z tymi zvukami muzikového básnictva Vodnik, vedný muž opera 107 Antonína Dvoržáka sa naše uštevanie skoncuje v reže legende, bajky a přívěra ze muziku a čojeniami vo Nykusu. Piedali sú Štefani Krautzholz, Fritzo Krygar, Friedrich Zelenk, Richard Matuš a Sebastian Elikowski-Winkler, ktorý je také autor uštevania. Naša Bože slovo za tú žincajšnú nižilu, to je 16. nižela po Trinitate sú, to pieda lektor Hartmut Leibner z miesta.
1: Gnada bu s vami a mir wird Boga, našego Wöschca a knieza Jezusa Christusa. Luba serska vesada. Scina, kötarasio nawamana. Svitska, kötarasio skora ulgasnuva. S tym obrazom se zachopio text, kenč mir jużo dvojko przewežio. Jos knigvo profeta Jesaja, viece jako 2000 let stary, ale tola. Ako ja mienim, peživabnie aktualne. Jesaja ulicujo vet zvojeka, ktarigoš Bog sam uzvelio. Mežoš vecakaš, až to jo jaden, kenč mocnejo, kenč gvosne ustupujo, kenč se přesajžio. Takže to znajome z historie, z filmov, ze svejskich predstajenjov. Kak nechten svět přeměnio. Chtoš, co svět umožíš, ten musí vejovaš. Ten musí dobyš. Ten musí mocnější byš. Ale profet groní rovno to naopacne. Ve toho lůža se groní, ven nebůžo kříkaš, daniš vovaš. Nejo žeden veliký ústup, žedno gvosne svovo. A pen obraz, s ktorým som zachopil, navámanú scínu, ven nedozvamňo, a se bajúcu súžok nedogasujo. Ja mám to za veľkým jadnore, ale dvimoký obraz. Scína, ktoráž je južo navámaná, se južo k nicomu negeží. No majnem páže, přec Chyšiome. Súžok svietský, nímský kercendocht, kenž se jano bajo, žedno svietvo viece nedajo. Scina a súžok stojte za nieco, což sme po pšavem južo vedpísali. A rovno ve teje navámaneje scine ve togo se bajúcego súžoga se groni ven jej nezvamňo. Wenn jen nie ugasujo, wenn jej sčita. Mie se zda, až to jo obraz zaluži, za vás a za mňo na mogich dňach. Za okognuša, ktorýž jo naša moc při samem přetrebana. Kaž viera jo janojšči mava škrycka, kaž máme zácuše, až sme ve drugich južo vedpísane, aby sme se sami vedpísali. Snaž co vyžinca, každo slyšišo, rovno na takém dybku. Potom za vás to cevo vesobinsky plaši. Ven nic nie ulašujo, ven jo obzvarnuva. Mier pak gnujo išči nieco drugiego. Nie jo jano tak, až ten luž ščita zvabich. Wenn sam takio, wenn se nepřesajžio přes mec, to jo mej služabnik, ktorýgož ja žaržim, groni Bog net na zachopienku. Nic mej služabnik, kenč jo sam mec nedosť, ale ktorýgož ja žaržim, to tu cevu viec přeobrošio. Rovno tam, žož svejska mec přestanio, jo naraz vyžeš, tam nie nosi nechten drugi. Pesu Pavol jo to pezdej raz tak zúraznil, kaž som svabe, kaž som mocne. S tým nie jo mienione, až tež jadnorie šukno ustojaš, což se tebie nacunio. Chtoš se oboráš njamožo, dokuláš se jomu lichota berio, nejost měnione. Žo veto, až sebie samego přeušo opokazáš netrbáš, dokuláš se zaržane. Mě se zdá, až to jo dobra pověs. Kto jo ten luž, ve kterémž Jezaja píšo? Tam jano stojí zvužabnik Boga. Věcej nejo znate. Kto taky zvužabnik jo, musíme sami unamakaš. A beži mír, kterž je ušej šuknogo rozuma, obzvarnuj vaše učobu a mysli Kristusu Jezusu. Amen.

0: My sme ten týždeň zviešili živý žasrte Burstak z nátego autora a žurnalista Jurija Kocha ve jeho šakých facetách ve žincašnem literárnem rožku pesušime na jednu jogo reportážu. Juri Koch jo vecasu jogo žival pši radio pšecej ušiav s ľužimi a veni sú mili dovieru do toho cestnego autora a žurnalista. Cesto jo se zmakal se s žilovariom Fritzom Merkerom a jo mega ulicu vaš viele ve toho živinia na lanže. Sluchame žinca na jeden uli jet dokele, ale ja musíme byš šicho jelene zvajšpuju.
1: Ja v Fritzo Merkerom nint ostojme za tými škrokami. Ja musíme byť u Mielcaš, latokáž ten jelen pen nás svyše. Coga ten nint co s tým krakaním o?
2: Tyge jo, píš náš šo zvešku, ako dej je jo, jim malo jelina přigotovaš, ne? A net je upošli, a už je také či mode jeline muškice vetvuniku a ten net geni. Každé se lánu te kapen nama vesnici niš, ako te mode jeline geniš. Ten je všem Schön zwittigui. Ja. Also, dann sprichst du, war nicht nutz als Jinn, als auch uchite Jinn. Hat er nichts nicht rio? Denn man muss im Lubor nimmt sie nicht.
1: Kannst du ja wässrig Golli, ako tam auch Hose, wenn gar den Echo jotik ist.
2: Ja, das ist nie da loco, ja. Aber es ist dort gewohnt, wenn druge, der ako na mai ujitne, Samitski tam, wenn die Blüche der Pschidu pen, no apen se popadno, ne? Apen beche kreim, a zase teke jo jan kukainzu, ne? Tega zakšoviju, tega maju zaschne spitzne rogi.
1: A gabužos to pšestaš, nien to s tem lubovanim, tuka mu se pa neke
2: ein... To je se ne zahopivo, ten azu čiteži ne varnuje to, ali te čiteži nama ten vacnic sinič, ak te samický uvažu pošliš a penu také nekvostne spívaš, ne?
1: A súkate s ním spokojom?
2: Jo, až jim tak písto, ja sú pen lezu ku ňomu.
1: To goni až ven dere ľubujo a dere ževa.
2: Jo, jo.
1: Ten jelen.
2: Jo.
1: Einrich sa jemu
2: goni. Ten Einrich, jo. A pen také láže vedboka, ten nie je tak z tej kopicu gromadže, te druge sú všetné gromadže a ten láže noci pen gali vace, net ga vace upete cúm uce a sú bieka.
1: Požiom ešte raz pičku blíže.